0: Najneskôr v tomto momente bolo jasné, že opera Stifelio neupadla do zabudnutia kvôli tomu, že by Verdi nebol spokojný s hudbou, ale naozaj len kvôli cenzúre. Jedným z problémov bolo napríklad i to, že sa dej odohráva v prostredí evanjelickej komunity. V hudbe to však nepočuť.
1: Verdi hat jetzt nicht, wie zum Beispiel Mendelssohn.
0: Verdi to neurobil ako napríklad Mendelssohn alebo Meyerbeer v Hugenotoch, ktorí zobrali protestantské chorály a zakomponovali ich do svojej hudby. V tomto zmysle to vlastne vôbec neznie evanjelicky. Naopak, je to skutočne veľká talianská opera. Stifelio by pokojne mohol byť aj katolícky kňaz. To evanjelické sa vlastne odráža len v štruktúre deja, v tom, že je to ženatý farár, čo existuje len v protestantizme.
1: Was es hier nur im Protestantismus gibt.
0: Jednou zo zvláštností tejto opery je to, že je na prvý pohľad málo akčná. Dá sa povedať, že dej sa odohráva pod povrchom, vo vnútri postav, hovorí Štepánka Pučalková, ktorá v Stifeliovi stvárnila Doroteu.
2: Celý ten příběh Stifelio takový není úplně jako moc zajímavý, je to spíš takové jakože drama samozřejmě, kterého jako já Dorotea se úplně napřímo zase tak neúčastním, nicméně ty solové výstupy, které tam mám, jsou víceméně docela klíčové, kdy já upozorňuji na věci, které potom vlastně trošičku i mění ten děj, takže ta opera pro mě není třeba z hlasového hlediska zas tak až zajímavá, tak jako z toho hlediska toho hýbání toho děje. Takže za mě ta opera vlastně je zajímavá a je zajímavá samozřejmě z toho pohledu, že se tak často nehraje a že opravdu Stifelio není tak obvyklá opera jak pro posluchače, tak vlastně ani pro zpěváky. Čili když jsem se dozvěděla poprvé, že vlastně tuto operu mám nastudovat a zpívat v Théâtre Andevin, tak jsem vůbec jako nevěděla začátku, že ta opera vlastně existuje, že učili jsme se to kdysi dávno v dějinách hudby, že teda jaké opery Verdi napsal, ale samozřejmě to hned zapomenete. Takže pro mě to bylo i takové objevení vlastně této opery a že vůbec je tam i role pro mezzosoprano, což jsem samozřejmě ráda, že Verdi na nás na mezzosopranistky myslel.